Ruzun, kijua se dauzahe, pitzhela pitzhevze kepatizhebat, tivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvist.